sub celebra til. Rassone, stoi spagne, sem stracem. Nemo složit nebi, starie oprana osodu. Sa telefonujte danas,

0: A jak se opravdu jmenovala Elihan? Tam je jenom hem, nic víc.
1: O samu, že bys nebyla, Elie Macgregor.
0: To můžeš znamená, třeba Emilia Amatio, Elie Montes, nebo ti ti ti ti ne.
1: A mě to Elie Macgregor.
0: Ani spíš. Elina Macropulo, že ti je skrétí.
1: Co jo, že če je?
0: Vy se to nebyla.
1: Učerta, jak to víte?
0: Sejmi, prosím. Savjet je všec, oj, jakým si Ferdinandovi narozeném luku ve 20. od listopadu 1816 a v matrisném zápise tohle. Domeni facis Ferdinand Macropodus Thorus, tematecký otec Vinechan, mater, hej,